0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz
1: Express.
2: Music first.
1: Express FM.
3: What up, Neuronic?
4: What up, man?
3: Yeah.

asi není čas na hrdinství. Je totiž potíž vytušit předem, co tě naštve. Proč mi nejdeš příkladem, když já jsem tu ten problém? Místo abys pokaždý, když ti nevystačí argumenty, reagovala výpadem.

jsme, že spolu máme románek, ale bylo to spíš leporelo. Ani ne tak povídka, spíš článek. Ne Bonnie a Clyde, ale Káťa a Škubánek. Jo, pohádkách, pohádkách.

more, potřebuju klid. Volej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád vole práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři plýva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste pupek,

nejsem lovec, ucu kakanec, napíšu sonet, cítím tu plíny, už necítím bolest, lezu na kopec, do nový role, brzo na vrcholu, teď budu otec, věk jenom číslo je říkali mi, driftuju s kočarem po ulici, u toho píšu si rýmy do poznámek, u TV hejtu do politiky, síťovce, houpe se TV program, přesní dávka, a

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Express. Music first. Express FM.

Cz doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz. Express.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u Webglobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Express. Music first.

Krásné sváteční dopoledne vám u poslechu Rádia Express FM přeje Veronika. Dnes si připomínáme Den slovanských věrozvěstů, určitě si k tomu dostanu. Je to dnes venku takové ospalé, že? Tak jsem si říkala, že to trošku jako rozjíbeme. Připravila jsem si tady Franz Ferdinand, pěknou pochodovku. A pokud byste chtěli k tomu rozjíbání přispět i vy svými hudebními tipy, tak budu jenom ráda. 602-604-903, to je číslo, kam můžete posílat návrhy na to, co bychom mohli hrát. Tak příjemný poslech a hezkou neděli.

0: Dnes je státní svátek, připomínáme si příchod vzdělaných bratrů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, kteří k nám dorazili před skoro 1200 lety ze Solůně. Solunie v řecké Makedonii. Jak dlouho jim trvala ta cesta? Tak ta trasa byla dlouhá přibližně 1200 až 1500 kilometrů, vedla přes hornaté oblasti Balkánu, nebezpečná území. Bratři necestovali sami, šli v takové jako velké družině, doprovázeli početný průvod žáků, pomocníků, vezli sebou také těžkou výbavu, liturgické knihy, překlady písma a tak dále. No a ta cesta jim zabrala 4 až 5 měsíců. Přivezli k nám staroslověnštinu, nový jazyk a také slovanské písmo, takzvanou hlaholici. Do staroslověnštiny přiložili taky část Bible a různé právní knihy a liturgické knihy a bohoslužby mohly být tedy v tom slovanském jazyce. Takže to je dnešní svátek, abychom věděli, proč dnes máme slavit, i když je neděle, takže stejně odpočíváme. Za chvíli si dáme Silk City, zaspívá nám taky Noah Kahan anebo Ellie Goulding.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Music. First. Express FM.

0: tady vyplnit první hudební přání. Kuba si přál Low Budget od skupiny PSH, samozřejmě bude. PSH nedávno vystoupili na Štvanici v rámci Mystic Skate Cupu, taky otvírali Karlovarský festival velkým koncertem. No a chystají na září velký pražský koncert. Oni ho dělají vždycky jednou za rok. Je to open air, sami za sebe ve vlastní režii. Byla to Big Boss náplavka, jestli si pamatujete, později se dělaly ledárny nebo Areál 7. A letos se vrátí na tu Štvanici pro tento velký samostatný koncert, kde odehrají live show přímo na překážkách s kulisou Negrelliho viaduktu za zády. Takže už se připravujte na 3.9. Až začne škola, tak ještě nebude konec prázdnin, protože PSH budou mít svůj velký koncert. A teď už jdu vyplnit to hudební přání pro Kubu. Low Budget.
1: Express.
2: Express FM.

Express Radio 90.3 FM. Zdraví Orion. Just as I was chasing freedom.

0: Včera jsem tu vyprávěla o chystaném comebacku skupiny Color Factory, která ovlivnila celou generaci dospívajících v 90. letech. Color Factory se vrátí v původní sestavě a vystoupí při příležitosti 30. výročí filmu Samotáři v Karlových Varech. Vstup je zadarmo na ten koncert, to jsem včera neříkala. Ale včera jsem taky viděla docela velký záznam koncertu Gufrau Mata 213, Viktora Kala, Marie April a Lifera právě od tamtud z Karlových Varů a to vypadalo neuvěřitelně. Venku open air, natřískáno jako blázen, všichni řvali. Takže já jsem se rozhodla, že se na otočku v ten čtvrtek na ten velký comeback, velký návrat Color Factory prostě vypravím. Pojedu tam a po koncertu po hodince zase pojedu zpátky, protože u toho chci rozhodně být. Taky jsem zvědavá, v jaký budou hrát sestavě, protože vrací se, říká se, v původní sestavě, ale tu původní sestavu tvořilo asi 20 různých lidí. Já vím, že tam bude zpívat David Volanec, vím, že tam bude Honza Muchov, ale kdo další? Na to jsem velmi zvědavá. Takže si teď ještě znova pustíme po včerejšku další song od Color Factory, který jsem nehrála. A je to tenhle. Jmenuje se Kiss Me. Color Factory. Žijí.
1: Express.
2: Express FM.

0: Teď se krátce podíváme na Karlovarský festival, co je tam na programu. Včera v hlavní soutěži měl premiéru první český zástupce v hlavní soutěži film Čika Čeka Šimona Holého. Spousta diváků v sále plakala. Recenzenti hodnotí film velmi kladně. Mluví o nadstandardním hereckém výkonu Pavly Tomicové, což je tak jako standard. Nadstandardní výkon je standard Pavly Tomicové, že takové hřejivé drama o padesátnici, která trochu prohlédla a začala znovu žít. 68%, ale dobré, těšme se na 20. srpna, myslím, že vás film nesklame. No a dnes, hned v závěsu, bude mít na Karlovarském festivalu druhý film, tentokrát československý, který se objevuje v hlavní soutěži. A je to film Pramen, ve kterém si hlavní roli ambiciozní lékařky zahrála Aňa Geislerová. Se k tomu filmu dostanu za chvíli. Teď jdu ale vyplnit vaše další hudební přání. Je to Fulcrum, Red Lighting.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Na Expressu jsme poslouchali Tylera The Creatora a já se vrátím k filmu Pramen, který bude dnes uveden v hlavní soutěži na festivalu v Karlových Varech. Je to koprodukce Slovensko-Česko-Maďarská. Ten film natočil slovenský režisér Ivan Ostrochovský, který je také spoluautorem scénáře. Pramen se odehrává v polovině 80. let a jeho hlavní hrdinkou je lékařka Ingrid, která přivádí na svět děti, ukončuje nechtěná těhotenství a taky sterilizuje romské ženy, celkem bez výčitek, než se seznámí s mladou romskou sanitářkou. Tu si jako svůj herecký debut zahrála Simona Boledovičová. Film Praven uvidíme v českých kinech už velmi brzo, v širší distribuci 16. července vstupuje do kin. Kostýmy k tomu filmu dělala Katarína Holá a to je maminka Martina Šulce z kapely I Love You Honey Bunny, který tam hraje na kytaru, tak si od nich pustíme Kintsugi.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

7 minut po 11. hodině na Expressu posloucháte víkendové vysílání. Dnes výjimečně je tu místo Radka Honce, který je na prázdninách na chalupě. Veronika Koloušková, moc vás zdravím a znovu vás vyzývám, že se můžete podílet na našem playlistu tím, že mi napíšete o svoji oblíbenou skladbu, odešlete to SMS-kou na číslo 602604903. Pokud tou skladbou bude disponovat náš archiv, tak samozřejmě zařadím Blesku rychle do vysílání. No, máme státní svátek. Připomínáme si Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Dnešní státní svátek jsou všechny obchody otevřené, stejně tak tomu bude i zítra na výročí upálení mistra Jana Husa. Pražany upozorňuji, nebo lidi, co cestují do Prahy, že až do pátku 10. července na trase C nejezdí metro obousměrně mezi nádražím Holešovice a Pražským povstáním, tak pozor na to. No a to je asi všechno. Jdeme dál, pustíme si Flavor of Love a pak pro vás mám připravené Prago Union.

0: Tak, to byly Prague Union a vzorek z jejich nejnovější desky Nekorektum, kterou naživo můžete vidět třeba na letošním hip-hop campu, který se vrací po 6 letech, ale na úplně jiné místo. Prague Union můžete potkat třeba na festivalu Čeřínek 25. července v Hutích Cejle u Jihlavy. Jinak se podívejte na soupisy jejich koncertu, na jejich stránky. Za chvíli nám budou hrát Lisa s Rozálií, pustíme se taky Cortiners a jak už jsem říkala, mám tu místo pro vaše hudební tipy. Stále na ně čekám. 602, 604, 903, už jsem jich pár odehrála. Až ke spoustu jich až do 14. hodiny můžu zahrát.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u Webglobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Express.
3: Music first.

0: Teď malý odskok do Londýna na Wimbledon. Čeká se tam totiž a schyluje se k českému zápasu. Tenistky Karolína Muchová a Barbora Krejčíková se spolu dnes kolem 13.30 utkají o postup do čtvrtfinále Wimbledonu. Zápas se uskuteční druhý v pořadí na kurtu číslo 2. Teď jdu vyplnit váš další hudební tip nebo hudební přání. Renata si napsala o skladbu Mr. Brightside. To je jako první velký hit skupiny The Killers, tak tady je.
1: Dopoledne. Dopoledne. Na Express FM.

Tak tohle je jeden z prvních songů, který vůbec napsali The Killers. Byl to jejich debutový single, který uspěl nejen ve Spojených státech, ale hlavně taky v Anglii. Vydržel dlouhých 10 let v první stovce britské, 508 týdnů, a je to true story o žárlivosti zpěváka Brandona Flowerse, o paranoje, když prostě vešel do baru v Las Vegas a zjistil, že ho tam podvádí jeho přítelkyně. Řekl k tomu, cituji, spal jsem a najednou jsem se probudil a bylo mi jasný, že mě je něco špatně. Prostě mám takové instinkty. Takže jsem šel do baru Crown & Anchor ve Vegas a byla tam moje přítelkyně s jiným chlapem. No, a pak jejich milostný vztah skončil, ale vznikl z toho první obrovský hit skupiny The Killers, který je proslavil po celém světě, takže všechno špatné je k něčemu dobré. Killers to bylo hodně dobré, toto. Pustíme si další hudbu MK, M-Poppy, Bass Comp, Zone.

0: Na Express FM posloucháte víkendové a navíc sváteční vysílání s Veronikou. Přeju vám hezký den, hezké dopoledne. Teď se ale trošku poohlédneme. Minulý pátek začaly dětem, studentům prázdniny. Kluci z Express Driveu, čili z našeho večerního vysílání, Michal s Petrem, mají velký přehled o tom, jak by měly být dlouhé ty dětské prázdniny a mají tady takové jako doporučení. Poslechněte si to sami.
1: Hele, prázdniny si můžeš užívat i s náma v lavoru, jo, když
2: to tak přijde. Samozřejmě, když na to přijde. No.
1: Myslíš si, že u nás jsou prázdniny dlouhé nebo krátké, nebo tak akorát?
2: Já myslím, že jsou zbytečně jako dlouhý na jeden zátah. Já bych klidně udělal jako nějaký jiný prázdniny ještě jako uprostřed školního roku. A tady to bych jako smrsknul třeba na 4 až 6 týdnů, jako to mají Němci.
1: Fak, jo. Hmm. No tak to by tě asi někdo z našich mladších posluchačů moc rád neměl.
2: Ale já bych jim jako neubral ten celkový čas. Jenom bych jim dal třeba, jako jsou jarní prázdniny, bych jim ještě dal týdenní podzimní a pak třeba 2 týdenní vánoční.
1: No, věř tomu, že nejdelší letní prázdniny v Evropě u nás děcka rozhodně nemají. Ty mají podle srovnání Euridice a Euronews, například žáci prvního stupně v Bulharsku. Tam dostávají až prázdniny až na 13 až 15 týdnů.
2: Cože? To je hustý. To je
1: docela slušný. Hodně dlouhý léto mají také školáci v Itálii.
2: No.
1: Zhruba 11 až 14 týdnů.
2: A tam to možná mají kvůli horku, viď? Jakože...
1: No, a někteří na Islandu, tam to kvůli vedru to určitě mít nebudou. No. Tam to mají kolem 13 týdnů. No a co se týká toho opačného trendu, to znamená těch nejkratších, tak v Dánsku trvají letní prázdniny jen něco přes 5 týdnů.
2: Hmm.
1: Krátký léto mají také děti v Nizozemsku a Lichtenštejnsku, zhruba 6 týdnů, a v Německu něco okolo 6 týdnů. Zajímavý případ je Švýcarsko, tam se délka prázdnin liší podle kantonů, někde mají děti kolem 5 týdnů, někde přes 10 týdnů. Takže i v jedné zemi můžou mít různý délky prázdnin. No a když se nepočítá jen léto, ale všechny prázdniny za rok, tak v členských zemích mají školáci v průměru kolem 14 týdnů volna ročně. Nejméně pod 11 týdnů celkem připadá na Kostariku a Dánsko. Naopak až kolem 17 týdnů mají školáci v Řecku, Lotyšsku a Litvě.
2: Víš co, já úplně myslím na ty praktické aspekty, jo. My teda ještě nemáme ani školní, ani školkový dítě, jo. Ale pak když ty rodiče chodí normální práce a mají 14 týdnů dovolený mít, jako jo, to asi nikde ti nedají, veď, jako, jak to dělají s těma prázdninama potom. Takže musí mít určitě nějaký tábory, možná jako státem nějak garantovaný, možná nějaký jako skupiny, kam můžou chodit, příměstí různý a takový, protože jako, kolik máš, jako 5-6 týdnů dovolený, ne? Jako myslím, že i v těch zemích typu Island, takových těch šťastných, nebo Dánsko, no je to zajímavý, no.
1: Je, hele, 2 měsíce byly i za nás a nějak to ty rodiče dávali. Prostě,
2: dávali, no.
1: Já si myslím, že ty 2 měsíce v podstatě jsou tak akorát a stejně ten poslední týden už se většina děcek těší, až zase uvidí své spolužáky v lavicích.
2: Jo, ty znáš nějaký dítě, který se těší do školy?
1: Jo, fakt.
2: To já teda nepamatuju.
0: No tak takhle to mají pánové, prostě pěkný výčet délky prázdnin. Já při téhle příležitosti samozřejmě zdravím všechny děti nebo studenty, kteří jsou aktuálně na prázdninách. Můžete mi napsat nějaký svůj song oblíbený klidně, nebo řekněte mámě, ať mi to pošle. A uživíte si ty prázdniny, které potrvají až do pondělka 31. myslím srpna a v úterý 1. září se až jde do školy, ale to je až za dlouho. Užívejte si to. Já bych chtěla taky prázdniny. Kdo by je nechtěl, že jo? Jdem se pustit Gorillaz, Andromeda.
3: Express. Tohle je Express FM.
4: Express FM.

Já jsem apropo ještě chtěla něco dodat k tomu, k té ukázce z našeho večerního bloku, a to, že různé takové ty jako best of vysílání, všechny rozhovory, které tu vedeme, můžete najít na našich webovkách expressfilm.cz, kde najdete také různé články, aktuality, najdete tam taky náš playlist, co všechno hrajeme, pokud třeba nevíte, co hrálo, já nevím, v 10.35 si to poznamenáte a pak se na to kouknete, na ten playlist, máme tam kompletně odehraný playlist našeho rádia a samozřejmě taky sekci podcast, kde najdete všechny ty rozhovory. Hrát si teď budeme ke Sabian, Where Did All The Love Go? Express FM.

0: Když jsem mluvila o těch prázdninách, tak tento prodloužený víkend není úplně vhodný jako ke koupání, protože není příliš teplo, aktuálně za našimi okny 21 stupňů Celsia, jsou takové přehánky, to též bude trvat ještě zítra na ten státní svátek, no ale v úterý už má být 27 stupňů ještě zataženo, od středy už vyleze slunce a začne se oteplovat směrem k víkendu a příští čtvrtek, pátek, sobota, neděle krásné letní teploty se sluníčkem 28, 27 stupňů Celsia, takže žádné jako brutální tropy, ale tak jako letní ideál. Takže výhled je krásný. Jak to vypadá s výhledem do našeho playlistu? Tak za chvíli přijde DJ Seinfeld, pustíme si Inhaler, pustíme si novou manželku Taylor Swift a může to být také podle vás, takže pokud máte hudební tip, jsem s ním, 602 604 903, to je číslo, kam ho můžete napsat.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90. Trvanlivé plnotu Tučné mléko litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: Express FM.
4: Hudba. Hudba.

0: industriálním areálu Dolních Vítkovic v Ostravě skončil 12. ročník festivalu Beats for Love a organizátoři už uveřejnili termín příštího ročníku pro rok 2027. Uskuteční se hned z kraje opět prázdnin 2. až 5. 7. díky příhodnému státnímu svátku od pátku do pondělí. To dlouhé čekání se ale fanoušci elektronické taneční muziky můžou zkrátit. Z kraje prosince se totiž na brněnském výstavišti uskuteční úplně poprvé zimní varianta festivalu a vstupenky už jsou k dispozici. Tak, tolik zprávy z Ostravy, pustíme si zprávy z Dublinu. Inhaler, your house.
1: Express FM.
2: Express

To byla Taylor Swift, nově paní, která už je paní, vlastně třetím dnem. Vzali se s Travisem Kelceym v Madison Square Garden v New Yorku. Odával je herec Adam Sandler. Jak je to možné, pokud jde o tu kvalifikaci, o povolení k vedení svatebního obřadu ve státě New York, takzvaný One Day Marriage Official License, může požádat jakákoliv dospělá osoba. Takže Adam Sandler požádal. Stále ještě neunikla, pokud je mi známo, tedy jediná fotografie svatební šatů Taylor Swift. Všichni jsou na ně zvědaví, ale už se ví, kdo jí oblékl, Christian Dior od Couture. Jdeme si pustit poslední song této hodiny, John Summit a Julia Wolf, With Me. Express FM.

0: a jeho earrings, čili náušnicemi, jsme se přehoupli do odpoledního vysílání na Expressu, kterého vás dnes o víkendu výjimečně, zcela výjimečně zdraví Veronika. Mám tu prostor pro vaše tipy a Michal si napsal: dobrý den, stříhám desítky metrů živého plotu Express FM ve sluchátkách. Poprosil bych vás zahrát Rosalía Björk a jejich Oral. Samozřejmě, Michale, moc ráda. Je to taková prevence proti mozolům. Doufám, že se to na vás nějak nepodepíše. Co se týká Rosalie a Björk, tak ty spolu, tyhle dvě jako výjimečný umělkyně, natočili už dva songy. Ten první byl Oral, ten si budeme hrát. To bylo v roce 2023 a je to charitativní single vydaný na protest proti intenzivnímu mořskému chovu ryb na Islandu a ten výtěžek putoval na podporu právního boje místních aktivistů. A pak ještě o dva roky později v loni natočili skladbu Bergein, takovou velmi experimentální skladbu, ve které je slyšet třeba i německá opera a časopis The Guardian ji vyhlásil jako nejlepší píseň roku 2025. Takže Michala, tohle pro vás i pro všechny ostatní, který právě teď třeba pracujete na zahradě.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Ráno káva, potom les, řeka, kolo nebo pěší výlet. A večer návrat do pohodlného apartmánu. Tak může vypadat pobyt v apartmánech na Soutoku v Modravě. Apartmány na Soutoku. Šumava hned za dveřmi. Více na apartmanynasoutoku.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
3: Music. First.
4: Express FM.

0: Tak a jdu vyplnit váš další hudební tip, respektive hudební přání. Siro si napsal o Priznic, píše, ty jsem dlouho neslyšel, čím starší, tím lepší, ty je máš taky ráda. Mám je ráda, no, pravda, mám je hodně ráda, to je skvělý, že naši posluchači taky jako registrují, co má který moderátor v oblibě. No, Priznic, to víte, že je mám ráda a docela se mi zasteskne někdy, jako bych ráda viděla Priznic naživo, ale ty už jako nenávratně skončili s poslední deskou Bez kýže v roce 2016. Frontman Jaromír Švejdík se realizuje ve svém novém projektu Letní kapela, která má v sobě taky obrovský kus jeseníku, taky v sobě má takovou jako jemně temnou romantiku a i kus těch Priznic tam najdeme. Tak já jsem z těch starších věcí, Siro, vybrala s dovolením skladbu Jeremiáš, taková podzimní, z desky Hexe, která vyšla v roce 1994.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Hashtag nebudu doma.
1: Nebudu doma. To je pokyn, který dáváme sami sobě, když nás zachvátí cestovní horečka. A vzhledem k tomu, že v Česku máme spoustu krásných koutů, kam stojí za to vyrazit, nemusí být vysněná destinace nijak daleko. Tentokrát s hashtagem nebudu doma navštívíme Karlovarský kraj. Na západě Čech najdeme nejen Karlovy Vary, kam se aktuálně sjel celý filmový svět, ale také středověký hrad Loket na Žulovém ostrohu nad řekou Ohří, hrad a zámek Bečov nad Teplou, kde nás čeká slavný relikviář svatého Maura, jedna z nejcennějších památek svého druhu, zámek Kinžvart s anglickým parkem a proslulým kabinetem Kuriozit nebo romantický hrad Seeberg. Pro milovníky přírodních krás tu mám tipy na rašeliniště a slatiniště Sos s bublajícími bahenními sopkami, mofetami a naučnou stezkou, božidarské rašeliniště nebo svatošské skály v údolí Ohře nedaleko Lokte. Kromě krajského města stojí za návštěvu historický Cheb s malebným náměstím, hradem a příjemnou krajinou kolem Ohře, ale i další města v seznamu UNESCO zapsaného lázeňského trojúhelníku, tedy Františkovy lázně a Mariánské lázně. Pokud zavítáte právě do Mariánských lázní, můžete využít pohostinnosti spa hotelu Děvín. Tohle čtyřhvězdičkové zařízení nabízí široký výběr služeb, včetně lázeňské léčby pod jednou střechou. Nachází se v klidném prostředí lesoparku s velmi dobrou dostupností do centra města a ke všem významným místům a turistickým atrakcím. Stravovat se budete v nové restauraci v moderním stylu, která poskytuje polopenzi a plnou penzi. Jedinečný zážitek z pobytu dotváří okolní upravené parky, překrásná architektura města a světoznámé mariánsko-lázeňské prameny s léčivými účinky. Chystáte-li se do Karlových Varů, k návštěvě vás láká hotel Imperial, který už více než 100 let patří k symbolům českého lázeňství. Čeká vás elegantní ubytování, luxusní wellness a atmosféra světoznámého lázeňského města. Přes den objevíte kolonády, ochutnáte minerální prameny nebo se lanovkou vydáte na rozhlednu Diana s krásnými výhledy na město. Po návratu si dopřejete zasloužený odpočinek v bazénu, saunovém světě nebo při některé z wellness procedur. Příjemný odpočinek a radost z objevování nových míst vám přeje Express FM.
0: Nebudu doma na Expressu.
1: Zaujal vás Karlovarský kraj? Pak si zamilujete luxusní hotel Savoy West End v Karlových Varech s prvotřídním wellness. Nebo Astoria Hotel and Medical Spa, kde si báječně odpočinete v bazénu, na solné terapii nebo při procedurách. Více pobytů nejen v Česku najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků. Express FM.

ostravském areálu Dolních Vítkovic se uzavřel festival Beats for Love a teď tam dojde k takové poměrně rychlé přestavbě na letošní vydání obrovského festivalu Colors of Ostrava. Ten bude mít letos jednu novou scénu, jmenuje se Steel Stage a je to taková menší intimní scéna, kde budete mít umělce opravdu na dosah ruky, vystoupí tam třeba Pokáč nebo Rozália se svými šanzony. A jinak hlavním hvězdám k zahraničním headlinerům budou patřit 21 Pilots, ti zahrají hned v úvodní den ve středu, vystoupí taky tady Swims, Lord, Moby, LP, skupina The Libertines, legendární kapela Skunk Anansie, domácí scénu zastoupí například Tata Boys, Ventolin a taky tenhle pán, vietnamsko-český rapper Anky, který v loňském roce obdržel cenu vinyla pro nejlepší desku I Want To Feel Safe. Tohle je duet, který natočil společně s Malvínou a jmenuje se Forget Me Not.

0: vidět mínat.
1: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

A to byl Ketama, teď si na Expressu poslechneme poznání tiší zpěvačku a interpretku Arlo Parks, která vystoupí v Praze v listopadu v Arše Plus. Myslím, že to bude jeden jako z hodně výrazných koncertů letošního podzimu. Já vlastně nemám vůbec žádný reference, ani jsem se nekoukala na žádný živáky, nikdy Arlo Parks, ale myslím si, že to bude nádhera, jo. Takže my si od ní teď pustíme věc nejnovější, jmenuje se Get Go.

Je 13.06, na Expressu posloucháte víkendové a zároveň sváteční vysílání. Dnes vás zdraví Veronika Koloušková, slavíme příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, bratrů, kteří přišli na Velkou Moravu až z daleké Soluně, což je vlastně řecká Makedonie. Pustíme se Post Malone, Tidal Assign dohromady, je to skladba Psycho. Pokud byste chtěli ještě něco slyšet podle svého gusta, tak mám tu ještě asi tak 3 místa na vaše hudební tipy do konce této hodiny. Takže jsem s nimi. 602 604 903, to je číslo ke mně do studia, kde přijímám ty žádosti. No a za malou chvíli vám řeknu něco o chystaném živáku zpěvačky Sii, který poběží v českých kinech.

0: Byly Faith No More, které si napsal Martin. Taky mám Faith No More dost v hlavě v poslední době, a to vzhledem k tomu jejich ohlášenému comebackovému turné, které by mělo proběhnout v příštím roce. Nejdřív dali jenom jako na svý sítě svoje logo přes takový dav, jako dav diváků. A potom následně basák Billy Good potvrdil v podcastu, že kapela se chystá na turné v příštím roce. Poslední turné, které Faith No More odehráli, bylo v roce 2016, pak měli v plánu další turné na rok 2020, ale přišla jednak pandemie a Mike Patton, frontman, se v té době potýkal s psychickými problémy, ale už je úplně fit, už je zpátky a kapela údajně podepsala nějakou hodně dlouhodobou smlouvu s promotéry, takže snad se k nám podívají také v tom příštím roce. Můžeme se jen modlit. Já jsem je viděla na tom obrovském, skvěle obsazeném koncertu na Strahově, když mi bylo 17, 34 let zpátky. Hráli tam Faith No More, Soundgarden a Guns N' Roses a představte si, že asi do dneška pamatuju, co jsem měla ten den na sobě, a pamatuju si vlastně celý ten den i večer úplně jako událost po události, minutu po minutě. Tak jako výraznej to pro mě byl zážitek a nikdy na to doufám nezapomenu. Za chvíli se pustíme Pendulum, Watercolor.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
6: Nebudu doma na Expressu.
5: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
7: Express
8: FM.
9: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
7: Express FM. Express.
6: Music first.
7: Express FM.

0: Tak to Tame Impala a Borderline. Já si teď dovolím další takovou vzpomínku z roku 2004. V roce 2004 proběhl ve Frenštátu pod Radhoštěm pokus o překonání světového rekordu v délce DJského hraní. Probíhalo to v klubu Lubina, taková vesnická jako diskotéka, a ten pokus překonat ten světový rekord se pokusil DJ Blue, Michal Bureš, který tam prostě hrál každý den v jiném duchu, takže jeden den to byl drum and bass, pak bylo techno, pak byl breakbeat, house. No a my jsme mezi tím, co hrál třeba v noci nebo kránu, tak jsme různě chodili na výlety, třeba na ty skokanský můstky do toho Frenštátu, a prostě spali jsme, jedli jsme v restauracích a tak dále, a DJ Blue tam stále hrál a hrál a hrál, a nakonec ten světový rekord překonal, hrál 82 hodin. Ten rekord později o pár týdnů nebo pár měsíců překonal někdo jiný, ale on chtěl hlavně jako zviditelnit ten Frenštát a ten klub Lubina, proto to taky dělal. No a já jsem tam probíhalo spoustu soutěží a takový jako kulturní program, a vyhrála jsem tam CDčko pro mě doposud neznámý umělkyně z Austrálie jménem Sia, a já jsem si ho doma pustila a úplně jsem se do té zpěvačky zamilovala. Sia o dva roky později, v roce 2006, přijela jako zpěvačka kapely Zero Seven předskakovat Jamesu Bluntovi do Lumbeho zahrady na Pražský hrad, a ještě předtím, než tam koncertovali, tak se stavili u nás v rádiu na Expressu a odehráli u nás živý koncert, a já jsem si to CDčko nechala od Sii podepsat. To bylo ještě dávno předtím, než složila Diamonds pro Rihannu, dávno předtím, než složila svůj slavný Chandelier a tak dále. A já vám teď pustím song z toho CDčka, za chvíli vám řeknu, kdy v kinech uvidíte ten její film. Tohle se jmenuje Where I Belong a je to vlastně nejstarší single, který od Sii máme v našem playlistu, a je to z roku 2004.
1: Express FM.

0: Tak tohle byla Sia v roce 2004, bylo jí 28 let, už tady je vidět, že je to prostě songwriterka jako víno. Dnes Sia světu nerada ukazuje vlastní obličej, ale v kinech 23. a 27. července pouze dva večery ji budete mít přímo na dosah ruky. Protože vůbec poprvé se na plátně objeví koncertní záznam její památné audiovizuální performance, kterou předvedla na americkém festivalu Coachella v roce 2016, když se po 5 letech vrátila na koncertní pódia. A při příležitosti 10. výročí toho koncertu byl snímek Sia Nostalgic for the Present nově sestříhán a zremástrován. Je tam uchvatný zpěv, dechberoucí taneční čísla celého tanečního souboru v choreografii Ryana Heffingtona. Je tam velikánská sbírka hitů a jsou tam taky na plátně výrazný herecký výkony komičky Kristen Wiig, herce Paula Danou a samozřejmě tam taky účinkuje mladá, velmi šikovná tanečnice Maddie Ziegler, která vystupuje v klipech Chandelier a Elastic Heart. Takže kina 23. a 27. července, pouze dva večery, vstupenky už jsou v prodeji, pokud si ji milujete, tak utíkejte pro lístky. Teď nám zahraje Naya Archives a potom Phoebe Bridges.
1: Express. Tohle je Express FM. Express FM.

0: TV Nova dnes dopoledne uvedla první epizodu z nového osmidílného komediálního cestopisu Čekuj Česko, který, za kterým stojí tři kamarádi, Vincent Navrátil, Alex Kolová a Ondřej Kubina, který se vydali na cestu napříč naší republikou, aby objevovali místa, lidi a zážitky, o kterých většina našinců možná ani netuší, a to všechno s humorem a odvahou a nakažlivou zvědavostí. A jeden z těch kámošů, Ondřej Kubina, byl hostem středečního speciálu Express Star a Michal se ho ptal na to, jak vlastně došlo, jak vznikl ten nápad na pořad Čekuj Česko.
1: Čekuj Česko vzniklo tak, že... Čekuj Česko vzniklo tak, že tři kamarádi si řekli, že by spolu nechtěli jenom pracovat, ale i cestovat. A tak jsme si vybrali pár měst v České republice a měli jsme to štěstí, že televize Nova nám umožnila se celý léto bavit. Všechny ty místa byly nádherný, jako Brno v létě, tak všechny vtipy stranou, Brno je boží. A ten Zlín, já úplně miluju zážitek, když jsme tam tančili s třema folklorníma skupinama v parku a teď v těch pauzách ty holky, ty nádherný holky ze Zlína přišly v těch krojích a roznášely tam pivko, ty to všichni se dělili a pak jsme šli tancovat a zpívat a říkám si, pane bože, to je úplně nejlepší země na světě, to Česko.
0: Záznam toho prvního dílu uvidíte příští sobotu na Nova Lady, druhý díl uvidíte v neděli zase dopoledne o 10:40, no a rozhovor s Ondřejem Kubinou, který proběhl ve středu u nás na Expressu, můžete slyšet na našich webovkách expressfm.cz v sekci podcast nebo na všech podcastových platformách a tam to najdete jako Express Star. Novinka.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Express FM. Hudba.

0: Tak to byla živá kočka Doja Cat a její Attention. Za 10 minut tu je 14. hodina, což znamená, že Veronika se loučí s víkendovým a svátečním zároveň vysíláním. Poslouchejte Express dál, to je jasný. Za chvíli tu bude Filmex, rubrika o nových filmech v kinech. A v 17 hodin se přihlásí Vašek s Express Topkou, takže uslyšíte nejhranější skladby našeho playlistu, pěkně seřazené, uslyšíte taky 5 nově nasazených novinek. No a já se na vás budu těšit zase zítra v další státní svátek, budu to opět mezi 10. a 14. hodinou. Mějte se krásně, užívejte volno, užívejte prodloužený víkend a mějte sváteční náladu. Ahoj!
1: Express FM.

0: Express Filmex.
1: Filmové dění je v tomto a příštím týdnu odkloněno do Karlových Varů, kde bude v pátek zahájen jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu s účastí zástupu světových hvězd Dustina Hoffmana.

0: a Harveyho Keitla, Juliette Binoche, Maggie Gyllenhaal, Jesseho Eisenberga nebo Kevina Bacona. Červený koberec se letos rozvine po větší a delší ploše a povede podél hotelu Thermal. Hvězdné promenády můžete sledovat i z mnoha kilometrové vzdálenosti, protože přímé přenosy ze zahájení, slavnostních premiér, příjezdů delegací na červený koberec nebo úvodů filmů vysílá do celého světa platforma Quiff TV Live, kde lze festivalové dění zhlédnout i ze záznamu. Českou republiku v hlavní soutěži zastoupí novinka Šimona Holého Čika Čeka. Stárnoucí pošťačku a jejího syna, který se živí jako drag queen, v něm stvárnili Pavla Tomicová a Jan Cina. Československým zástupcem se letos stane koprodukční drama Pramen s Aňou Geislerovou v roli ambiciozní lékařky v Československu 80. let, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát. Sedmidenní oficiální ozvěny Šarivary se rozeběhnou 13. července v Praze a v Brně. Ale nebojte, kina zcela neosiří, premiéru má americká konverzační komedie Pozvání, kterou režírovala a sama si v ní i hraje Olivia Wilde. Herecký čtyřlístek doplňují Seth Rogen, Penelope Cruz a Edward Norton. Jedná se o herecký koncert na ploše jednoho bytu. Manželství Joea a Angely visí na vlásku. Když pozvou na večeři sousedy, které znají jen od slyšení, protože se odávají halasnému vášnivému sexu, začnou s přibývajícím vínem padat zábrany a vyplouvat na povrch skrytá přání.
1: She's fine, but he is a fucking weirdo.
2: You know, they seem cool and she's so pretty.
3: Have you got tequila? We did come down here tonight to invite you.
2: Invite us. To join us.
3: Us.
1: Me too.
4: Express Filmix.
5: Na Express FM.
6: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City. Sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
5: Express.

0: Ráno káva, potom les, řeka, kolo nebo pěší výlet. A večer návrat do pohodlného apartmánu. Tak může vypadat pobyt v apartmánech na Soutoku v Modravě. Apartmány na Soutoku. Šumava hned za dveřmi. Více na apartmanynasoutoku.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky techbonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Hudba na prvním místě.
6: Express FM.

more, potřebuju klid. Volej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád vole práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři plýva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste

0: Dopřejte si relax ve Spa hotelu Děvín v Mariánských Lázních. Wellness pobyt pro dva, od dvou nocí již od 7800 korun. Čeká vás wellness a spa, skvělá gastronomie v moderní restauraci i stylový vinný a koktejlový bar. Spa hotel Děvín, místo pro váš dokonalý odpočinek.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Express. Music first. Express FM.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ
3: Express FM.

0: Dopřejte si relax ve SPA hotelu Děvín v Mariánských Lázních. Wellness pobyt pro dva, od dvou nocí již od 7800 korun. Čeká vás wellness a spa, skvělá gastronomie v moderní restauraci i stylový vinný a koktejlový bar. SPA hotel Děvín, místo pro váš dokonalý odpočinek.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland. Music. First. Express FM.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Ráno káva, potom les, řeka, kolo nebo pěší výlet. A večer návrat do pohodlného apartmánu. Tak může vypadat pobyt v apartmánech na Soutoku v Modravě. Apartmány na Soutoku. Šumava hned za dveřmi. Více na apartmanynasoutoku.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Hudba na prvním místě.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Dopřejte si relax ve spa hotelu Děvín v Mariánských Lázních. Wellness pobyt pro dva, od dvou nocí již od 7800 korun. Čeká vás wellness a spa, skvělá gastronomie v moderní restauraci i stylový vinný a koktejlový bar. Spa Hotel Děvín. Místo pro váš dokonalý odpočinek.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Express. Express.
1: Music first.
2: Express FM.

0: Top.
1: Express Top. Express Top. To nejlepší z Express FM.
2: Zdravím všechny prázdninový nomády, plážový povaleče i ty, kteří si léto užívají na náplavkách a terasách, ale třeba i na dovolené mimo Česko. Hudba nemá hranice a i taková bude naše Express Top s pořadovou cifrou 27. Čeká vás 10 nejhranějších songů a 5 novinek z našeho vysílání. První novinka je od francouzského DJe, který mixuje hudbu už 21 let, ale až nyní přišla chvíle na celé album. Proto deska nese název 21. Hugel je producent, který stojí za mnoha hity, mezi nimiž nechybí zremixovaná odrhovačka Ciao Bella. Nyní pod jeho dohledem ožila americká zpěvačka Alternatei, kterou známe z hitu Free, a pak je tu divnožena z Maďarska, která se proslavila jako internetová léčitelka s AI hity, jmenuje se Imael Angel. Novinka číslo 1 se jmenuje Moving to the Sun.
1: 10 nejhranějších singlů a 5 novinek.
0: Express Top.
1: Novinka.

0: Roberta Jeroným, tedy Lake Malawi, tráví letní sezónu vystoupeními na městských a jiných slavnostech a festivalech. Aktuálně mají za sebou vystoupení na Karlovarském mezinárodním filmovém festivalu. Novou hudbu, jak už víme, udělali v Portugalsku a tenhle song, který nám otevírá Express Top, na 10. místě nese název Let's Cancel the Wedding. Mezi novinky tohoto 27. týdne se nám zařadila zpěvačka Phoebe Bridgers. Skladba Lost Boys slouží jako úvodní single pro její vysoce očekávané třetí studiové album s názvem Lost Weekend, které vyjde 14. srpna. O produkci se postaral mimo jiné Jack Antonoff a o vokály zase kolegyně z její kapely Boy Genius. Tady je Phoebe Bridgers a Lost Boy, novinka číslo 2.
1: Express Top. Novinka.

0: irského města Galway do světových klubů se prosekal DJ Ketama. Díky hitu B3000 si proklestil cestu tam, kde momentálně je. V roce 2023 se zapsal do historie svým debutovým setem pro prestižní platformu Boiler Room v Melbourne, který má dnes miliony zhlédnutí. A tenhle track se jmenuje Comes and Goes a je 9. nejhranější věcí na Express FM. Kdo chystá útok do hitparád i těch albových, jsou britští Jungle. Tato trojice na 14. srpen chystá svoji 5. desku Sunshine. Jungle založili Josh Lloyd Watson a Tom McFarland, kteří se seznámili už v 10 letech v západu londýnské čtvrti Shepherd's Bush. S hudbou začali společně na začátku roku 2013 a o 10 let později se ke skupině přidala zpěvačka a producentka Lydia Kito jako stálá členka. Posledním singlem před vydáním alba je Wave.
1: Novinka Expresso.

Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz. Express FM.

0: Is This Real je pohodový single z debutového alba Elsewhere Always britské čtveřice Overpass. Skladba zároveň funguje jako skvělé promo na jejich tour, která obsahuje letní festivalová vystoupení kapely, ale taky solo podzimní turné 2026. Toto bylo 8. místo. Pokud jste v posledních týdnech otevřeli TikTok, tak vás následující track prostě nemohl minout. Americká rebelka Slater totálně ovládla internet i kluby se svým hypnotickým singlem Dance. Její podzimní koncert v pražském Lucerna Music Baru je totál vyprodaný s takovým předstihem, že by stálo za úvahu, jestli by její show neslušel nějaký větší sál. Toto je předposlední novinka Slater a Dance.
1: Express Top. Novinka.

0: držitel ceny Apollo Mat 213 spojil síly s kluky z formace Gufrau a producentem Fiddlerským. Výsledkem je track Emozy z jeho čerstvého alba Retroskepse. Je to přesně taková ta věc, kterou si pustíte, když vyrazíte podél Vltavy, sledujete, jak slunce zapadá za obzor a vás to vcucne na nedaleký Emozy. To bylo místo sedmé. Poslední novinkou jsou Foos, nebo chcete-li Foo Fighters. Ti jsou momentálně na svém obřím světovém turné Take Cover a z Brusu nové písničky testují naživo. Do Express Etheru teď posíláme čerstvou věc Window. Text sice mluví o únavě z šedivých a deštivých dnů, ale hudebně to slušně nakopává. Upřímně, zvuk, se kterým se vrátili ke svým kořenům, Grolovi a jeho partě fakt sluší.
1: Novinka Express Top. Express Top.

Tohle jsou Foo Fighters, kteří tuhle novinku na své tour nehrají. Na takový koncert to asi nemá úplně koule, jaké si představují. Window je poslední novinka týdne. 6. místo a Olivia Rodrigo. Okolo téhle zpěvačky je fakt velký halo. Lego, Fortnite, nové album, velká tour a vlastní festival s charitativním přesahem, to vše dokázala ať už ona sama nebo za pomocí managementu spíchnout za několik měsíců. Nic se neděje náhodou, vše je promyšleno do posledního detailu. Nejnovějším přírůstkem do našeho playlistu je Stupid Song.

0: tracklistu desky The Wow Signal najdete tuhle píseň na druhé pozici. Funguje jako energický taneční protipol dřívějším vesmírně rockovým a maximalistickým singlům, jako byly Hexagons, Cryogen nebo Unraveling. Nejčiv Superstar a místo páté. Čtvrtý je Harry Styles, který k textu téhle skladby údajně přišel díky kamarádce, když byli na večírku a ona suše prohodila, že už ani DJ netančí. Což by mohlo znamenat, že ta party byla pryč a nebo nestála za mnoho. Jakkoliv song najdete na jeho posledním albu Kiss All The Time Disco Occasionally.
1: Express Top.
2: Číslo 4.

Královna britského džunglu Nia Archives poslala do rádií novinku Boys in Blue a nenechte se zmást tím názvem. Nia napsala tuhle věc těsně po nečekaném rozchodu jako vzkaz svému ex, který na ní pohádce zavolal policii. Místo smutné balady, ale je to naprosto geniální a ironický banger. To byla třetí nejhranější skladba na Express FM. Dvojku má Charlie XCX, ta byla minulý týden na vedoucí pozici letního playlistu Express FM. Charlie XCX definitivně zavřela dveře za svou nekompromisní klubovou érou Brett a posouvá se do světa vysoké mody a apokalypsy. Časový single Spring Summer 26 je zkrátka pro módní sezónu jaro-léto 26. Charlie v něm s obrovskou dávkou ironie zpívá o tom, že sice všichni kráčíme po módním molu rovnou do pekla, ale zároveň u toho musíme vypadat dobře. Tohle je druhé místo našeho playlistu.

0: Posloucháte Express Stop. Express Stop.
1: Rekapitulace. Novinka číslo 1. Hugh Gill, Imael Angel a Altranatej. Move in to the sun. Phoebe Bridges, Lost Boys. Novinka číslo 2.

0: 7, Mat 213 a Gufrau Emauzi. Olivia Rodrigo, Stupid Song, místo 6. Pět, Muse, Night Shift Superstar. Dance No More, to je Harry Styles a místo 4. Třetí, Jennia Archives, Boys in Blue. A dvojku má Charlie XCX, Spring Summer 26.
1: Express Top.
0: Pokud v posledních týdnech sledujete taneční charts, určitě vám neuniklo, že tam poctivý house zažívá obrovský návrat. Má to na svědomí mimo jiných i track Zone. Skladbu produkovali mimochodem kluci z kapely Hertz a zpěvačka Poppy Bescom do ní vložila neskutečnou sílu. Sám Mark Kinchen, zkráceně MK, tenhle track zrovna teď masivně testuje během své obří letní rezidence v klubu Ushuaia po boku Calvina Harrise. A je nejhranější skladbou na Express FM, je tedy Express Top.
2: Toto je nejhranější.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
5: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
6: Hudba na prvním místě.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Express FM.
2: Hudba. Na prvním místě.

feel to you this morning. This morning, it feels you.

0: Express FM.
1: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
2: Nebudu doma na Expressu.
1: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
0: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.

We'll be right back.

woman. Yeah. A woman who I love. And I got gloves.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
2: Music. First.

0: Zápořadu.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
0: Sunday Night Cream.
1: Jazz.
0: Chill out.
1: Soul.
0: Groove.
1: Funk.
0: To je Sunday Night Cream.
1: Cream na Express FM.
2: Listen.
3: Hi everybody. And how are you today?
4: No.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
2: Express FM.
3: Hudba. Na prvním místě.

Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti. Express. Music first. Express FM.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník,
6: malíř,
5: topenář,
6: podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
9: Express FM.
10: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

to know where I belong, and you can't prove me wrong. No.